mou vizitku, ať víš, s kým máš tu čest.

si začal žít až z večera, jak kýčovitej hit. Představ si to.

Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio posloucháte online na signál Radio.cz.

0: Madonna a Čereš 2 minuty před 6 hodinou na Signál Rádiu. Za chvíli první dnešní zprávy, po nich Depešáci, Sandra nebo Belinda Carlisle. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Policie vyšetřuje nehodu na silnici 9 u obce Sedlec na Praze Východ a pozor taky na nehodu na silnici 16 u Slaného na Kladensku. Tady se srazila 2 nákladní auta. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je poslední srpnový den a taky poslední prázdninový. Přesto hezké ráno přeje Lucie Sinková. Schodek státního rozpočtu na příští rok nepřekročí 400 miliard korun. Přes tou částku oznámí ministryně financí Alena Schillerová vládě dnes ráno a během dne zveřejní i podrobnosti rozpočtu. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard. Prezident Petr Pavel nevidí důvod stáhnout kompetenční žalobu k ústavnímu soudu ve sporu s vládou o účast na summitu NATO. Chce počkat, jak soud vyloží pravomoci prezidenta a vlády. Dodejme, že spor vznikl poté, co vláda prezidenta původně do delegace na summit nezařadila. Po zásahu ústavního soudu se ho ale Pavel nakonec mohl zúčastnit. Počet obětí ničivé povodně v Nepálu vzrostl nejméně na 788. Podle nepálských úřadů zasáhla sever země minulý týden ve středu. Povodeň, kterou způsobilo odtržení části himalajského ledovce, zasáhla také sousední Tibet. Tam podle čínských úřadů zemřelo nejméně 16 lidí.
0: Co se děje v regionu?
2: O víkendu skončila uzavírka, která kvůli rekonstrukci v Plzeňské ulici trvala od začátku května. Platila v úseku mezi ulicemi Na Včeličce a Holečkova, kde se opravovaly vodovodní a plynovodní sítě. Připomeňme, že části pražské Plzeňské byly uzavřeny kvůli opravám už loni od května do srpna. Letošní další úplné zneprůjezdnění klíčové komunikace proto radnice Prahy 5 dlouhodobě kritizovala. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Říká se, že derby nemá favorita. Tentokrát ho ale jednoznačně ovládla Slavia. Vítězství sešívaných na Letné sledoval i Petr Plintovič.
3: Vítězství Slavii zařídili cizinci. Míč do branky dostali Novák, Šturm a Ajaosi. Slavia vyhrála 3-0 a po šesti kolech vede bez porážky neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem. Sparta je až sedmá. Sešívaní na Letné zvítězili téměř po šesti letech.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ráno a dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Během poledne bude od západu v Čechách, odpoledne na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat na polojasno. A přeháňky už pouze ojediněle. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na signálu opět 80 s Jirkou.
0: Signál Rádio.
4: Dobré ráno, bylo 6 hodin a tak začíná ranní vysílání Signál Rádia. Máme za sebou poslední prázdninový víkend a já doufám, že jste si ho užili, nazbírali jste zážitky a nebo jste si jenom dobře odpočinuli. A teď už je před námi poslední den srpna a zároveň začátek nového pracovního týdne. Jako vždy se můžete těšit na to nejlepší z 80. let a spoustu čerstvých informací a zajímavostí. Tak úspěšný start do nového dne a příjemný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste naladění na vlnách Signa Rádia a dnes jsme se probudili do posledního srpnového dne. V kalendáři proto najdeme jméno Pavlína, kterých u nás skoro 36 tisíc. Narozeniny by měl římský císař Caligula nebo režisér Miroslav Balajka a mezi oslavence patří třeba herec Ondřej Rychlý, hokejový brankář Ondřej Pavelec, modelka Tereza Maxová a nebo herec Richard Gere. Přeju jen to nejlepší a dnešek je také zajímavý tím, že je den jedení venku, což může být třeba zajímavou výzvou k tomu, abyste si poslední srpnový den domluvili hezké posezení u dobrého jídla s přáteli, ale nechám to na vás. Já vám dál přeju hezký poslech Signál Rádia.
1: Signál Rádio vám přeje.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál Rádiem. V Česku je dnes ráno většinou oblačno, místy ještě polojasno a od západu začínají na naše území přicházet přehánky. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 14 a 18 stupni. V Karlových Varech a Liberci je 13 stupňů, Mladá Boleslav a Mělník hlásí 15 stupňů, Praha a Jihlava je na 16 stupních a v Brně měříme 18. Dnes bude většinou zataženo s deštěm, který bude přes naše území postupovat od západu. Odpoledne a večer se začne obloha protrhávat až na polojasno. Dnes naměříme 22 až 26 stupňů a na východě území může být až 28, takže dneska si pro jistotu přibalte na cestu ven deštníky, no a já posílám další hudbu.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Na Signál Rádiu máme za sebou dlouhou noc a před půl sedmou si dáme ještě trochu slunečního reggae. Teď vám ale prozradím, jaké události přinese poslední srpnový den.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Dnes je poslední den letních prázdnin, zítra pak začne nový školní rok. Ministerstvo financí by dnes mělo zveřejnit výši schodku státního rozpočtu na příští rok. Podle předchozích vyjádření vzroste zadlužení České republiky o dalších necelých 400 miliard korun. K soudu se dnes opět vrací kauza Čapí hnízdo. Pražský vrchní soud probere odvolání europoslankyně Jany Naďové, která kvůli dotačním podvodu dostala 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000. Na pěchotní střelnici Vršovice Ulon dnes bude probíhat střelecký výcvik a z tohoto důvodu bude uzavřená silnice v úseku Chožov Nečichy a přilehlé Polnosti. České dráhy dnes do své výbavy převezmou poslední v pořadí už 50. vysokorychlostní lokomotivu Siemens Vectron. Její maximální rychlost je 230 km v hodině. Ode dneška do 18. října bude probíhat rozsáhlá výluka na trati mezi Chomutovem a Klášterecem nad Ohří. Část spojů tady nahradí autobusy. Dnes dojde ke slavnostnímu otevření nového autobusového nádraží ve Vsetíně. V rámci slavnosti proběhnou jízdy parním vlakem i historickým autobusem. A začíná sezóna polární záře. Podle sluneční aktivity bude nejlépe pozorovatelná na Aljašce, v severní Kanadě, na Islandu nebo ve Skandinávii.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Minutu po půl sedmé na signál rádio Lateback a Sunshine Reggae, za chvíli už Nick Cayman, skupina Roxette nebo Jason Donovan.
1: Signál rádio doprava.
0: Jedním pruhem kyvadlově se jezdí na silnici 49 u obce Bratřejov na Zlínsku a porouchaný kamion přikáží v jednom pruhu na dálnici D5 na 10. kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov. Signál rádio přeje šťastnou cestu.
1: Na signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.

Pondělní ráno nám na Signál rádiu zpříjemnil Nick Kejmen. Za chvíli už čerstvé počasí na poslední prázdninový den a malý přehled toho, co píší zpravodajské weby. A do 7 hodiny se pak z hudby můžete těšit na Roxette nebo Jasona Donovana. A já vám všem přeju hezké pondělí.

0: Na Signárádu nám dospívali Roxette, a než vyrazíte ven, zkontrolujte, že máte sebou deštník. V Česku je totiž dneska ráno většinou oblačno, místy sice ještě polojasno, ale od západu už začínají na naše území přicházet přehánky a teploty se pohybují nejčastěji mezi 14 a 18 stupni. V Karlových Varech a Liberci je 13 stupňů, Mladá Boleslav a Mělník hlásí 15 stupňů, Praha a Jihlava je na 16 a Brno měří 18 stupňů Celsia. Dnes bude většinou zataženo s deštěm, který bude přes naše území postupovat od západu. Odpoledne a večer se pak začne obloha postupně protrhávat až na polojasno. Dnes namíříme 22 až 26 stupňů, na východě území může být až 28. Tak vám přeju hezký poslední prázdninový den.
1: 80-kové léto na Signál Rádio.

0: Pondělní ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnil Jason Donovan, za chvíli to bude skupina ABBA, ale pojďme ještě společně zjistit, co zajímavého se dnes dočteme na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Návštěvníci si včera mohli po celém Česku zdarma prohlédnout hrady a zámky. Bezplatné prohlídky přilákali tisíce turistů, kteří ale museli mít předem rezervované místo. Přesto dorazili i ti bez vstupenek a někteří ani netušili, že jsou prohlídky zdarma. Další bezplatné prohlídky proběhnou 27. září. El Niño by měl mít letos mnohem silnější vliv na počasí v Evropě než v minulosti. Tento jev stále sílí a už nyní zvýšil teplotu Pacifiku na nejvyšší hodnotu v historii pozorování. Meteorologové předpokládají, že může měnit cirkulaci atmosféry, což by mohlo mít vliv na změnu polárního víru během zimních měsíců. Policie včera odpoledne zabránila pokusu o útok na slavistické fanoušky, kteří měli namířeno na večerní derby s pražskou Spartou. Policie na síti X uvedla, že u letenského metronomu chtělo asi 20 mužů zaútočit na pochod dlažebními kostkami. Zápas nakonec skončil výhrou Slávie nad Spartou 3-0. A českým tenistům se na US Open dařilo. Jiří Lehečka a Karolina Plíšková postoupili do druhého kola. Naopak skončila Barbora Krejčíková.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné Signál Rádio, kde se už zítra můžete těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, se kterým se tentokrát vydáme do Běchovic. Tam už v minulosti stávala stará pošta s přepřehací stanicí pro výměnu koní. Ve zdejších maštalích bývaly desítky koní připravených pokračovat se zásilkami dál po Císařské cestě. Dozvíme se, jak se pošta předem dozvěděla, kolik koní bude potřeba vyměnit, aby nedocházelo ke zdržení, jak dlouho takové přepřehání mohlo trvat, i to, jak koně nakonec nahradila rychlejší a spolehlivější železnice. Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu už zítra krátce popolední.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: 6 hodin 56 minut, právě ladíte ráno na Signál rádiu a do studia dorazila Lucka Singová. Vítám tě tady po víkendu.
1: Přilítla jsem jako vítr, hezké ráno.
0: No já doufám, že jsi dneska vzala deštník.
1: Jo, ku podivu ho mám.
0: Dobře, že jsi ho vzala, mám tady totiž aktuální informaci. Karlovarským krajem a částí Plzeňského kraje už procházejí intenzivní přehánky a objevují se tam dokonce bouřky. To pásmo bude postupovat přes Českou republiku, ale nemělo by zapršet úplně všude, takže někde ty deštníky využijeme, někde prostě ne. To je hold počasí.
1: A navíc odpoledne by mělo být hezky.
0: Je to tak, ono se to zprotrhá. Co máš ty ve zprávách?
1: No tak školáky čekají novinky, probereme to a taky čtyřnásobný vítěz US Open Novak Djokovic nedohrál s Argentincem nebo se soupeřem z Argentiny. Proč to si vysvětlíme, nebylo mu totiž úplně nejlépe.
0: Poslouchejte nás dál, pokračujeme v tom nejlepším z 80. let. Tina Turner, Camouflage a nebo skupina Joy.
2: Signál rádio doprava.
0: S nehodou počítejte na silnici 27 u mostu, místo je průjezdné s opatrností. Nehoda se zraněním se stala na silnici 33 v Jaroměři na Náchodsku a odstavené auto překáží na D1 na 15. kilometru na trase Praha-Brno. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tu 7. hezké pondělní ráno, poslední srpnové, přeje Lucie Sinková. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliardami korun. Přesnou částku ministryně financí Alena Schillerová oznámí vládě dnes ráno. Podrobnosti rozpočtu pak zveřejní během dne. Schillerová už dříve uvedla, že schodek bude vyšší než letošních plánovaných 310 miliard. Podpora hnutí ANO dál klesá. Podle průzkumu Kantaru by ho teď oslovilo 30,5% lidí. Druhé je STAN se 17% a třetí ODS, která má 15,5%. Piráti si pohoršili na 8,5%, SPD má 6,5% a motoristé 5%. Více než dvě třetiny lidí navíc hodnotí současnou politickou situaci v Česku jako špatnou. Zítra začíná nový školní rok a do lavic po dvouměsíčních prázdninách usedne i zhruba 115 tisíc prvňáků. Školáky čekají také některé změny, například omezení opakování první třídy a jídelny navíc mohou ještě rok vařit podle dosavadních pravidel.
0: Co se děje v regionu?
2: Voda ve většině pražských přírodních koupaliště bez problémů. Z 9 lokalit, které hygienici pravidelně monitorují, měly 4 kvalitu vody na nejvyšším, tedy 5. stupni. Jde o Radotín, Hostivař, Lhotku a také nádrž v Divoké Šárce. Zákaz koupání ale dál platí na Šeberáku. Nevhodnou vodu ke koupání má také koupaliště Džbán a nebo Motolský rybník. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čtyřnásobný vítěz US Open Novak Djokovic překvapivě skončil už v prvním kole. 39-letý Srb podlehl Argentinci Marianu Navonému v 5 setech. Zápas výrazně ovlivnili Djokovicovi zdravotní potíže. Několikrát mu nebylo dobře od žaludku, měl křeče a také si musel nechat ošetřit záda.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ráno a dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Během poledne bude od západu v Čechách, odpoledne na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat na polojasno. A přeháňky už pouze ojediněle. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na signálu opět 80 s Jirkou.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Krátce po 7. hodině ladíte ranní vysílání Signál Rádia. Je pondělí 31. srpna a tak mají svátek pavlíny. Narozeniny mi dnes měl římský císař Caligula nebo režisér Miroslav Balajka a mezi oslavence patří třeba herec Ondřej Rychlý, hokejový brankář Ondřej Pavelec, modelka Tereza Maxová a nebo herec Richard Gere. Přeju jen to nejlepší a určitě s námi zůstaňte dál, protože za chvíli vám připomenu několik dnešních výročí. Jsem Jirka Svoboda a přeju hezký poslech a také dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Společnost vám dělá Signál Rádio. Je tady poslední srpnový den a v roce 1830 to byl den, kdy byl vydán patent na první sekačku trávy. Mám tady pro vás ale i další zajímavá výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2008 skončila platnost 50 haléřů, tehdy nejmenších drobných mincí v oběhu. V roce 1993 jsme mohli naposledy zaplatit okolkovanými federálními bankovkami. Rohlíky jsme si další den mohli kupovat už jenom za koruny české. V roce 1991 byla v Berlíně podepsána smlouva o sjednocení východního a západního Německa. V roce 1955 byl předveden první automobil poháněný solární energií. A v tento den byl v roce 1683 Karlův most osazen nejstarší barokní sochou svatého Jana Nepomuckého.

0: Pondělní ráno trávíte se Signál rádiem. Počítejte s tím, že dnes ráno je nad Českem většinou oblačno, místy ještě polojasno, ale od západu začínají na naše území přicházet přehánky. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 14 a 18 stupni. Přes den bude většinou zataženo s deštěm, který bude přes naše území postupovat od západu. Odpoledne a večer se začne obloha postupně protrhávat až na polojasno. Dnes naměříme 22 až 26 stupňů, na východě území může být až 28. Poslední prázdninový den sice bude místy deštivý, ale příroda potřebuje každou kapku, tak si hlavně dneska nezapomeňte vzít deštníky.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Další ráno se na Signál Rádio blíží k 7:30. Za chvíli nám zaspívá Franz Gál a já vám ještě povím, jaké události přinese poslední srpnový den.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Dnes je poslední den letních prázdnin, zítra pak začne nový školní rok. Ministerstvo financí by dnes mělo zveřejnit výši schodku státního rozpočtu na příští rok. Podle předchozích vyjádření vzroste zadlužení České republiky o dalších necelých 400 miliard korun. K soudu se dnes opět vrací kauza Čapí hnízdo. Pražský vrchní soud probere odvolání europoslankyně Jany Naďové, která kvůli dotačním podvodu dostala 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000. Na pěchotní střelnici Vršovice u Loun dnes bude probíhat střelecký výcvik a z tohoto důvodu bude uzavřená silnice v úseku Chožov-Nečichy a přilehlé polnosti. České dráhy dnes do své výbavy převezmou poslední v pořadí už 50. vysokorychlostní lokomotivu Siemens Vectron. Její maximální rychlost je 230 km v hodině. Ode dneška do 18. října bude probíhat rozsáhlá výluka na trati mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří. Část spojů tady nahradí autobusy. Dnes dojde ke slavnostnímu otevření nového autobusového nádraží ve Vsetíně. V rámci slavnosti proběhnou jízdy parním vlakem i historickým autobusem. A začíná sezóna polární záře. Podle sluneční aktivity bude nejlépe pozorovatelná na Aljašce, v severní Kanadě, na Islandu nebo ve Skandinávii.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádiu zpěvačka Friends Girl. Máme dvě minuty po půl osmé, za chvíli už Erasure, M People nebo kapela YouTube.
1: Signál Rádio, doprava.
0: K nehodě dvou osobáku došlo na silnici 283 u obce Slaná na Semilsku a pozor dávejte taky na dálnici D8. Na 17. kilometru ve směru na Prahu se srazilo auto s divočákem a my vám přejeme šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete.
3: To je ráno na Signál Rádiu.
2: Vstávejte s námi. Signál Rádio. Posloucháte online
3: na signálradio.cz.

Jste naladěni na vlnách Signál Rádia. Tento týden se vám opět vyplatí poslouchat naše ranní vysílání. Vyhrát totiž můžete poukaz v hodnotě 1000 korun na útratu na farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Budete ho moci využít ve zdejším farmářském obchodě nebo při ochutnávkách dobrot ve zdejším bistru. Seženete tam čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, které jdou z polí rovnou do prodeje, takže kvalita je zaručená. Poukaz na nákup na farmě ve Vraňanech můžete získat v naší kvízové hře Ano nebo ne za jedno jediné správné slovo. Tak si to nenechte ujít a na detaily mrkněte na náš web signalradio.cz.

0: Pondělní ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnila skupina M People. Pranostika říká, fouká-li koncem srpna od severu, přichází brzy podzim. No, ono dnes naštěstí nijak zvlášť foukat nebude, ale počasí by mohlo aspoň přechodně ten podzim trochu připomínat. Dnes totiž bude většinou zataženo s deštěm, který bude přes naše území postupovat od západu. Odpoledne a večer se začne obloha postupně protrhávat až na polojasno. Naměříme 22 až 26 stupňů a na východě území může být až 28. Ať už máte dneska v plánu cokoliv, věřím, že vám to počasí neskazí. Užijte si poslední prázdninový den.
1: Hity, které hrály z tranzistoráku, to je 80kové léto na Signál Rádiu.

0: Dnes ráno jsme si na Signál Rádio užili kapelu YouTube, za chvíli už to budou Eruption a nebo kapela Duran Duran, ale nejdříve něco pro milovníky vína. Kolega Luděk Savane Urbánek nás dnes vezme za burčákem a historií habánů.
1: Doba burčáku a dobrého vína je tady, kam jinam se vydat než na jih Moravy, a tam se dá cestovat i bez složitého plánování. Přijet karavanem, zaparkovat kousek od vinic, přes den vyrazit na kolo a večer posedět u sklenky vína. Ve Velkých Bílovicích se k tomu přidává ještě jedna zastávka navíc. Ve vinařství Habánské sklepy tu nově otevřeli interaktivní návštěvnickou trasu věnovanou odkazu habánů. Je to naučná trasa, která návštěvníky zavádí do více než 400 let starých původních sklepů. Nejde ale o klasickou prohlídku s několika panely a letopočty na zdi. Historické prostory tu pomocí projekce a audiovizuálních prvků oživuje příběh habánů, jejich stopa je ve Velkých Bílovicích dodnes patrná. Zajímavým doplněním je ukázková vinice hned za vinotékou o rozloze třetiny hektaru, kde rostou odrůdy Sauvitage a Caladis Blanc. Jde o odrůdy odolnější vůči plísňovým chorobám. V praxi to znamená méně ošetření a méně zásahů techniky. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Je tu

0: Před 8 hodinou ladíte Signál Rádio. Je čas na dobrou zprávu a tentokrát je o jednom zajímavém objevu, který určitě potěší nejenom milovníky přírody.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Na Signál Rádio.
0: Vědci od jara provádí průzkum parku u zámku v Lánech a přitom se jim podařilo objevit hned několik vzácných a ohrožených druhů rostlin a hmyzu. Mezi nimi například orchideje, vstavač májový nebo bradáček vejčitý, ale také vzácného brouka tesaříka obrovského. A tím výčet zdaleka nekončí. V parku žijí také skokani štíhlí, různí motýly, vášky a několik druhů netopírů. Odborníky navíc velmi mile překvapila pestrost některých místních luk. Člověk by čekal u zámku asi jiné poklady, ale tyhle jsou možná o něco cennější. Průzkum proto bude pokračovat až do září.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.

0: Kapela Duran Duran nám na Signál Rádio uzavírá další hodinu pondělního rána. Je 7 hodin 56 minut. Lucka je se mnou ve studiu. Vítám tě tady, Luci.
1: Hezké ráno, jsi taky divoký kluk, jako tam zpívali teď.
0: To samozřejmě jsem, to určitě víš. Ale zítra, touto dobou, už budou školáci netrpělivě čekat na první zvonění nového školního roku.
1: No, nejsem si jistá, jestli netrpělivě, víš, spíš zoufala.
0: Možná někteří. Nervózně, kdo ví. Mimochodem, půjde samozřejmě do školy spousta prvňáků a já jsem zjišťoval, jak to vypadá teď s cenou nějaké té základní výbavy. Mm-hmm. Tak co jsem tak zjistil, tak se cena oproti loňsku výrazně nezměnila, je to téměř stejné. Některé věci malinko podražily, některé jsou trošku levnější, podražily třeba přezůvky, sešity, naopak zlevnily třeba ceny boxu na svačiny, lahve na pití a některé penály nebo kufříky. Ale zhruba průměrná cena výbavy pro prvňáčka vyjde na 3 až 6 tisíc korun.
1: No, já jsem se včera tak zasnila v jednom nejmenovaném obchodě v Lovosicích a říkala jsem si, proč tady koukám na ty pastelky a fixy, to stejně nemám teď komu koupit, jo? Ale zaujalo mě
0: snad
1: to.
0: Snad by si nechtěla do první třídy zase?
1: No, hele, možná někdy, jo, člověče. Tak
0: zasněla.
1: V příštím životě.
0: No, dobře.
1: Co ve zprávách? Tak vláda se dnes bude zabývat návrhem státního rozpočtu na příští rok, takže taky trocha matematiky, mm-hmm. Trošku budou jak ve škole. No a golfistka Sára Kousková se blízkla v Irsku. Všechno to zmapoval náš kolega, věčný sporťák Petr Plintovič.
0: No a hned po zprávách opět to nejlepší z 80. Hello, Ricky Povery nebo Eurythmics.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, Zenklova ulice ve směru z centra, tady vás drží nehoda dvou osobáků. Brno, silnice 23, tady bouralo osobní a nákladní auto a na D1 se můžete zdržet kvůli údržbě, která probíhá mezi 198. a 210. kilometrem ve směru z Brna na Ostravu. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Mountain. Staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné pondělní ráno, poslední prázdninové přeje Lucie Sinková. Vláda se dnes bude zabývat návrhem státního rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová představí úpravy, které resort provedl po jednáních s jednotlivými ministry. Následně ministerstvo návrh formálně předloží a zveřejní i plánovaný schodek. Prezident Petr Pavel chce, aby ústavní soud rozhodl o sporu s vládou kvůli jeho účasti na summitu NATO. Kompetenční žalobu proto stahovat nehodlá. Podle prezidenta je potřeba vyjasnit, kde končí pravomoci vlády a začínají pravomoci hlavy státu. U pobřeží severního Kypru se včera převrátila výletní loď s 267 lidmi na palubě. Nejméně 8 lidí zemřelo a 17 se stále pohřešuje. Zhruba 100 pasažérů se podařilo zachránit. Někteří skončili v nemocnici. Pátrání a záchranné práce pokračují. A počet obětí ničivé povodně v severním Nepálu vzrostl, a to nejméně na 903. Podle nepálských úřadů jde o výrazný nárůst oproti předchozí bilanci, která uváděla 788 mrtvých.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražská MHD o víkendu nabídla na lince 19 neobvyklý pohled dvou tramvajových vozů T3 spojených zadními částmi. Naposledy se takový pohled na tramvaje objevil před více než 40 lety. S takto spojenými vozy se cestující možná setkají i během září. Sloužit budou totiž jako provozní záloha, která pokryje očekávaný nedostatek obousměrných tramvají, které budou potřeba kvůli výlukám. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Golfistka Sára Kouzková se blýskla v Irsku. Její výkon sledoval Petr Plintovič.
3: České golfistce se zadařilo na Irish Open. Sára Kouzková skončila druhá o 3 rány za vítězkou Alexanderovou z Jihoafrické republiky. Kristýna Napoleová obsadila v Irsku 33. místo. Jana Melichová skončila na 35. pozici.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ještě dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat na polojasno. Přeháňky už pouze ojediněle. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jihovýchodě a východě i 28. Na Signál Rádio 80. léta a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
4: Přeju vám dobré ráno se Signál Rádiem, už bylo 8 hodin, máme toho před sebou stále dost. Za chvíli například zavítáme do Hodonína, kde mají nový pavilon akvárií a taky nás čeká soutěž. V tomto týdnu opět hrajeme kvízovou hru Ano nebo ne a tentokrát můžete vyhrát poukaz v hodnotě 1000 korun na farmu Hanč ve Vraňanech u Mělníka, kde si můžete nakoupit ve farmářském obchodě anebo ochutnat dobroty ve zdejším bistru. To si nenechte ujít. Před 8:30 budete potřebovat číslo do studia 910 260 910. Zdraví vás Jirka Svoboda a všem přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Jestli rádi navštěvujete zoologické zahrady, zkuste navštívit tu v Hodoníně. Otevřeli tam nový pavilon akvárií. Původní objekt totiž před 5 lety poškodil tornádo. Podle ředitele zoo Jiřího Ingra to byla velmi významná investice.
1: Pro nás je to samozřejmě za poslední roky jedna z takových nejvýznamnějších investičních staveb. My jsme tady pro zvířata v posledních letech neměli možnost nic tak významného udělat, takže jsme samozřejmě rádi, že se nám podařilo tento velký moderní pavilon zrealizovat a je to takový první krůček takový naší plánované modernizaci postupné naší zoologické zahrady.
0: V novém pavilonu jsou k vidění dvě obří akvária o celkovém objemu 160 metrů krychlových vody, plave v nich zhruba 2000 sladkovodních ryb, 35 druhů. Signál.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál Rádiem. Dnes nás čekají poměrně příjemné teploty. Určitě nebude 34 stupňů jako v roce 2015, ale naštěstí nebude ani pouhých 7 nad nulou jako poslední srpnový den v roce 1856. Nás dnes čeká většinou zatažená obloha. Od západu už přichází déšť, který bude postupně putovat přes celé naše území. Odpoledne a večer se pak začne obloha protrhávat až na polojasno. Dnes naměříme 22 až 26 stupňů a na východě území může být až 28. No a zítra bude školáky na první cestu za vzděláním doprovázet slunečná obloha.
1: 80kové léto na Signál Rádiu.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádio blíží k 8:30. Za chvíli už nám zaspívá zpěvačka Cher a hned po ní budeme soutěžit. Tentokrát můžete získat poukaz na nákup na farmě Hanč ve Vraněnech u Mělníka. Tak si nachystejte telefony s číslem 910 260 910. Teď tady mám ještě pár témat, o kterých píší zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Návštěvníci si včera mohli po celém Česku zdarma prohlédnout hrady a zámky. Bezplatné prohlídky přilákali tisíce turistů, kteří ale museli mít předem rezervované místo. Přesto dorazili i ti bez vstupenek a někteří ani netušili, že jsou prohlídky zdarma. Další bezplatné prohlídky proběhnou 27. září. El Niño by měl mít letos mnohem silnější vliv na počasí v Evropě než v minulosti. Tento jev stále sílí a už nyní zvýšil teplotu Pacifiku na nejvyšší hodnotu v historii pozorování. Meteorologové předpokládají, že může měnit cirkulaci atmosféry, což by mohlo mít vliv na změnu polárního víru během zimních měsíců. Policie včera odpoledne zabránila pokusu o útok na slavistické fanoušky, kteří měli namířeno na večerní derby s pražskou Spartou. Policie na síti X uvedla, že u letenského metronomu chtělo asi 20 mužů zaútočit na pochod dlažebními kostkami. Zápas nakonec skončil výhrou Slávie nad Spartou 3-0. A českým tenistům se na US Open dařilo. Jiří Lehečka a Karolina Plíšková postoupili do druhého kola. Naopak skončila Barbora Krejčíková.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Zpěvačka Cher na Signál Rádiu v 8 hodin a 25 minut a nastal čas na soutěž, takže můžete začít vytáčet číslo do našeho studia 910 260 910.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: A tento týden můžete získat poukaz v hodnotě 1000 korun, který uplatníte na farmě Hanč ve Vraňanech. Mají tam opravdu obrovské množství čerstvého ovoce a zeleniny, ale také mnoho dobrot v bistru a také další.

0: Dyně, jablíčka. No.
1: Tak když jste zmínil ty melouny, ty seženete taky na farmě Vraňany. No a já se ptám, jsou melouny ovoce? Ano nebo ne?
0: Meloun je... není ovoce, není.
1: To jste řekl správně, melouny jsou totiž zelenina, patří úplně do stejné skupiny jako třeba okurky nebo cukety. No tak jo, vy si budete udělat radost do Vraňan k Mělníku. S Olomouce máte to trošku daleko, ale myslím, že hezký výlet si uděláte. Třeba to můžete spojit i s ochutnáním burčáku, protože i ten ve Vraňanech mají. Tak moc gratuluju.
0: Jo, děkuju.
1: Mějte se hezky a naslyšenou, nezavěšujte.
0: Naslyšenou.
1: Tak jo, dneska jsme rozdali první poukaz do Vraňan a další na někoho z vás bude čekat zase zítra touto dobou. Na kdybyste o této soutěži i o nabídce na farmě Vraňany chtěli vědět více, tak koukněte na náš web signalradio.cz.
2: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Minutu po půl deváté na Signál Radio skupina Shalom. Dál už to budou Pet Shop Boys, Whitney Houston a nebo zpěvačka Kim Carnes.
1: Signál Radio doprava.
0: Osobní auto havarovalo na D7 na 13. kilometru ve směru na Prahu. Tady se dá projet s opatrností a policie vyšetřuje nehodu na D5 na 46. kilometru ve směru na Prahu. Signál Radio vám přeje šťastnou cestu.
2: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
3: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
2: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.

0: prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Máte naladěné Signál Rádio, pražské derby a další fotbalové výsledky a také jeden golfový úspěch. To přinesla sportovní neděle, kterou nám teď shrne náš sporták Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Ze sportu.
2: Říká se, že derby nemá favorita. Tentokrát ho ale jednoznačně ovládla Slavia. Vítězství ji zařídili cizinci. Míč do branky dostali Novák, Šturm a Ajaosi. Slavia vyhrála 3-0 a po šesti kolech vede bez porážky neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem. Sparta je až sedmá. Sešívaní na Letné zvítězili téměř po šesti letech. Na povedený výkon z pohárové Evropy naopak nenavázali Plzeň a Jablonec. Plzeň doma jen remizovala se Slováckem 1-1 a jablonečtí fotbalisté padli v Teplicích 0-2. V posledním nedělním souboji Liberec porazil Hradec Králové 2-0. A ještě jeden golfový úspěch. České golfistce se zadařilo na Irish Open. Sára Kousková skončila druhá o 3 rány za vítězkou Alexanderovou z Jihoafrické republiky. Kristýna Napoleová obsadila v Irsku 33. místo. Jana Melichová byla 35.
1: Signály ze sportu.

0: Přeju vám příjemný poslední srpnový den se Signál rádiem. Dnes bude většinou zataženo s deštěm, který bude přes naše území postupovat od západu. Odpoledne a večer se začne obloha protrhávat až na polojasno a dnes naměříme 22 až 26 stupňů. Na východě území může být až 28. Úterý nám potom nabídne slunečnou oblohu, postupně přijde oblačnost a naměříme 20 až 24 stupňů. Ve středu potom musíme počítat se s většinou oblačností, ale přehánky by se měly vyskytnout jenom výjimečně a naměříme 20 až 25 stupňů. Velmi podobné počasí potom nabídne i čtvrtek, kdy teploty ještě o stupeň povyrostou. Já vám teď přeju klidné pondělí.
1: Léto s hudbou vašeho mládí. To je 80kové léto na Signál rádiu.

0: V ranní vysílání Signál rádia zpěvačka Kim Carnes, dál to budou Gibson Brothers a nebo Chesney Hawks, ale ještě si bere slovo kolega Honza Navrátil, ten nás vezme do pražské zoo, kde o víkendu otevřeli unikátní výstavu.
1: Hezký den, co si vybavíte, když se řekne kudlanka? Určitě znáte kudlanku nábožnou, ale co ty ostatní? V galerii Gočárovy domy v horní části pražské zoologické zahrady probíhá výstava, která představuje 30 kudlanek ze 4 světových kontinentů. A je tu rozhodně na co koukat. K vidění tu je například druh kudlanky, která umí imitovat svou podobu květy orchidejí anebo jako uschlé listy. Kudlanka nábožná, tedy český hmyz letošního roku, zatím jediný tuzemský zástupce tohoto hmyzu, samozřejmě nemůže chybět. Pokud vás život kudlanek zajímá, tak využijte limitovaných vycházek na sklenářku, při kterých si za asistence chovatelů ze zahrady můžete zkusit volně žijící kudlanky objevit. Výstava kudlanek v pražské zoo probíhá až do konce září, tak se tady zastavte. Mimochodem, vždy v úterý, ve čtvrtek, v pátek a v neděli jsou prohlídky v 10:30 komentované. Hezký den přeje Honza Navrátil.
2: Rán

0: Jste naladění na vlnách Signál rádia. Léto už pomalu končí, dny se zkracují a teploty postupně klesají. A jsem si jistý, že během extrémních veder jste začali přemýšlet o pořízení klimatizace. Konec léta a začátek podzimu je na to nejvhodnější čas. V období na přelomu léta a podzimu je větší šance, že si vyberete z mnoha dostupných modelů a montážní firmy mají také více volných termínů. Neméně podstatný je také pokles cen oproti období velké poptávky během extrémně horkých dní. Moderní zařízení navíc nevyužijeme pouze v létě. Klimatizace totiž dnes umějí také vytápět, takže nám mohou pomoci vytvořit příjemné teplo i během chladnějších měsíců. Takže jestli jste si v létě řekli, že si tu klimatizaci už konečně pořídíte, nastává čas, kdy to udělat a na příští horkou sezónu budete připraveni.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Šestý Hawks udělal tečku za pondělním ránem na Signál Rádiu posledním srpnovým ránem. A teď před 9. hodinou se mnou ve studiu opět Lucka, vítám tě tady.
1: Jsem tady, hezký den.
0: Tak my jsme v té předchozí hodině nakousli téma školy, prvňáčku a tak dále. Mm-hmm. Zítra prostě začnete nový školní rok. No, jedna zásadní novinka, která mě překvapila, prvňáci od zítřka už nepropadnou.
1: Jo, ano, to jsem měla i ve zprávách.
0: To jsou věci. No. Prostě i když bude na tom ten prvňáček tak bídně, tak ho nechají prostě postoupit do druhé třídy.
1: A i když si to vyloženě vyžádá, já chci znovu do první, paní učitelko, tak nic nebude.
0: No, tak novinka.
1: Ale nahrál si mi, tak ano. Kdy budou muset začít školní kuchařky a jídelny vařit podle nových pravidel? I o tom bude řeč za chvilku.
0: Už nebude UHO?
1: Možná jo, ale kdo ví? Třeba podle nových pravidel. Nová UHO. A kdo se sadil strůnu, co se týká výdělku známého golfistu Tigera Woodse? Tak to si taky povíme ve sportu.
0: A pak pokračujeme v tom nejlepším z 80. let. Kim Wilde, Tina Turner a nebo skupina Bananarama.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Na Pražském okruhu vás drží nehoda osobního a nákladního auta na 21. kilometru ve směru k D1, tam je blokovaný pruh. Pražský okruh ještě jednou, tentokrát na 12. kilometru na trase Modletice-Ruzině. Tady se tvoří dlouhá kolona kvůli blokovému odbouvání Lochovského tunelu. Auto skončilo v příkopu na silnici 15 u Úštěku na Litoměřicku a nehoda se zraněním vás drží v Kolíně v ulici Tyršova. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: 31. srpna je s vámi Signál Rádio a Lucie Sinková. Pěkné pondělní dopoledne. Ministři zatím neznají výši schodku státního rozpočtu na příští rok, jak řekli při příchodu na jednání vlády. Dnes ale čekají, že je s tím seznámí ministryně financí Alena Schillerová. Ta už dříve uvedla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard. Nepřekročí ale 400 miliard korun. Premiér Andrej Babiš dnes ve Slovinsku vystoupí na Bledském strategickém fóru. Mluvit bude o podpoře ekonomického růstu a rozpočtu Evropské unie. Setká se i se slovinským premiérem Jančou. Po dvouměsíčních prázdninách se zítra vracejí děti do škol. Pro asi 115 tisíc prvňáků půjde o vůbec první školní den. Nový rok přinese také změny v pravidlech, mimo jiné omezení možnosti opakovat první ročník a školní jídelny pak budou moci ještě do září 2027 fungovat podle současných pravidel. Pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel v pátek po dlouhodobých zdravotních problémech, se uskuteční 9. září v katedrále v Oslu. Státní smutek potrvá až do pohřbu.
0: Co se děje v regionu?
2: Konec prázdnin je u Českých drah ve znamení posilování vybraných spojů. Dopravce přidává vozy zejména na linkách z Moravy do Prahy. Se začátkem školního roku se pak do provozu vrátí některé školní spoje. Svého posílení se o víkendu dočkali také spoje do Prahy z Českých Budějovic a více vozů i dnes směřuje do metropole od Plzně. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: První golfista světového žebříčku Američan Scottie Scheffler vyhrál turnaj v Atlantě a díky druhému triumfu v celosezónním hodnocení Fed Cupu sesadil z čela historického žebříčku výdělků slavného krajena Tigera Woodse.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ještě dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat na polojasno. Přeháňky už pouze ojediněle. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jihovýchodě a východě i 28. Na Signál Rádio 80. léta a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
3: Také po 9. hodině jste se Signál Rádiem. Na sociálních sítích zpěváka Bryana Adamse se objevilo krátké video s jeho novou písní. Jmenuje se Balada o Terrym Foxovi a je inspirovaná odvážným příběhem běžce Terryho Foxe, který bojoval s rakovinou a při svém běhu napříč Spojenými státy vybíral peníze na výzkum této nemoci. Co dalšího se objevilo na sociálních sítích slavných hvězd, se u nás dozvíte už za malou chvíli. Ze studia Signálu vám hezký poslech přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pondělní odpoledne se nám na Signál Rádiu pomalu rozjíždí a protože tady máme nový týden, přichází také kolega Martin Čípa s novými zajímavostmi, které se objevily na sociálních sítích slavných hvězd.
1: Hvězdy na síti.
2: Na Signál Rádiu.
3: Madonna dostala od MTV opožděný dárek ke svým 68. narozeninám. Na Instagramu se pochlubila hned 11 nominacemi na letošní MTV Video Music Awards, a to včetně ocenění za umělce roku, nejlepší choreografii a nebo vizuální efekty. Výsledky budeme znát 27. září. Sítě v minulém týdnu zaplavily zprávy o Dolly Parton. Byť nebyla původně popovou hvězdou, dostala country do mainstreamu, a to i v osmdesátkách, třeba hitem 9 to 5. Kromě vzpomínek kolegů ze showbiznisu už se objevila taky zpráva o možném přejmenování letiště v Nashvillu na Dolly Parton Airport. Phil Collins pak řekl v rozhovoru pro hudební magazín Prog, že jeho kariéra rozhodně není u konce. Prý se těší 100% zdraví, přestal pít a začal cvičit. V září vydává reedici své debutové solové desky Face Value z roku 81 a nevylučuje, že po dlouhých 16 letech přijde i něco z brusu nového. A objevilo se také video, ve kterém Celine Dion přijíždí do Paříže, kde naplánovala neuvěřitelných 16 koncertů, které budou probíhat až do půlky října. Před hotelem na ní čekali davy fanoušků, se kterými se šla také osobně pozdravit. Nezapomeňte sledovat i Signál Rádio na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neuteče. Z online světa zdraví Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádio.

0: Máte naladěné Signál Rádio, kde se už zítra můžete těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, se kterým se tentokrát vydáme do Běchovic. Tam už v minulosti stávala stará pošta s přepřehací stanicí pro výměnu koní. Ve zdejších maštalích bývaly desítky koní připravených pokračovat se zásilkami dál po císařské cestě. Dozvíme se, jak se pošta předem dozvěděla, kolik koní bude potřeba vyměnit, aby nedocházelo ke zdržení, jak dlouho takové přepřehání mohlo trvat, i to, jak koně nakonec nahradila rychlejší a spolehlivější železnice. Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu už zítra krátce popolední.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádiu jsme si dali trochu romantiky a těšit se můžete i na Phila Collinse nebo kapelu Blondie, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, se kterým zavítáme do městečka Doxy. Mnozí tam jezdí k Máchovu jezeru, ale málo kdo tuší, že tady mají i zámek.
1: Po návštěvě Libereckého kraje jsem se opět setkal s podivením, že městečko Doxy u Mácháče má zámek. Ano, z hlavního tahu silnice první třídy číslo 38 mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou vidět není. Až při odbočení do centra lze tušit vlevo ohradní zeď šlechtického sídla. Kdo byl jeho zakladatelem, je stále nejasné, ale po Bílé hoře se ho legálně nebo jinak zmocnili Valdštejnové, včetně tehdejšího elitáře Albrechta. Ve stínu hradu Bezdě se zde šly dějiny svým tempem, až ho Valdštejnové odevzdali československému státu po roce 1945. Jeho osud dospěl až do plebiscitu Co s ním? Dokonce byl odpojen od vody a elektřiny. V roce 2015 ho dostalo zdarma město. Až pak začal doslova povstávat z popela jak bájný opeřenec. Na zámku jsou komentované prohlídky, celý areál s anglickým parkem z 19. století je rovněž přístupný. Konají se zde tradiční místní akce, koncerty i divadla. Zámeckým parkem je vedena naučná stezka s řadou informačních panelů. Je zde muzeum komiksového čtyřlístku a soch z písku. Luboš Dvořák, Doxy.

0: Dnešní vysílání Signál Rádia už se dotýká 10. hodiny. Za malou chvíli další čerstvé zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let. CC Catch, OMD a nebo Village People.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Máme tady nehodu na dálnici D7 na 10. kilometru na trase Praha Chomutov. V místě navíc kvůli silnému dešti hrozí nebezpečí aquaplaningu. Stejné nebezpečí aquaplaningu aktuálně hrozí také na dálnici D10 na 11. kilometru na trase Praha Turnov. Nákladní auto havarovalo na silnici 379 u Drblína na Brněnsku a zdrží vás nehoda dvou osobáků v Praze na Evropské ve směru do centra. Přejeme šťastnou cestu.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je poslední srpnový den, s vámi je Signál Rádio a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Ano, dál ztrácí podporu v průzkumu Kantaru má 30,5%, následují STAN se 17% a ODS má podporu 15,5%. Piráti klesli na 8,5%. Český svaz bojovníků za svobodu se bude podílet na přípravě nové expozice v Pečkově paláci, někdejším sídle pražského gestapa. Se svazem přitom dříve ministerstvo průmyslu spolupráci odmítalo kvůli pochybnostem o jeho důvěryhodnosti. Organizace má nově spolupracovat i s ministerstvem obrany. Silné bouřky zasáhly Prahu a postupují dál na východ. Doprovází je prudké nárazy větru, přívalový déšť a místy i kroupy. Vítr může v nejsilnějších bouřkách dosáhnout rychlosti až 100 km v hodině. Výstraha meteorologů platí i pro další oblasti Čech a Moravy. Ceny bytů a domů na Slovensku ve druhém čtvrtletí podle statistiků meziročně stouply o 13,5%. Dvouciferným tempem rostou od začátku loňska.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský dopravní podnik se o víkendu pustil do přestavby první části rozvětvení kolejí na křižovatce Olšanské a ulice Jana Želivského. Jde o součást projektu výstavby a napojení budoucí tratě Olšanská-Habrová. Na napojení se bude pracovat až do soboty 10. října. Práce si vyžádaly obousměrné přerušení provozu. Tramvaje tak nejezdí v úseku Olšanské náměstí, nákladové nádraží Žižkov. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Říká se, že derby nemá favorita. Tentokrát ho ale jednoznačně ovládla Slavia. Vítězství sešívaných na Letné sledoval Petr Plintovič.
3: Vítězství Slavii zařídili cizinci. Míč do branky dostali Novak, Šturm a Ajaosi. Slavia vyhrála 3-0 a po 6 kolech vede bez porážky neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem. Sparta je až 7. Sešívaní na Letné zvítězili téměř po 6 letech.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Ještě dopoledne bude postupně od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat na polojasno. Přeháňky už pouze ojediněle. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jihovýchodě a východě i 28. Na Signál Rádio 80. léta a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
4: Hezké dopoledne vám všem, kdo právě ladíte Signál Rádio. Bylo 10 hodin, máme tu poslední srpnový den a v roce 1971 to byl den, kdy John Lennon opustil Anglii a se svou ženou Yoko Ono se přestěhoval do New Yorku. Do Anglie se od té doby už nikdy nevrátil. No a my za chvíli přidáme i další zajímavosti z hudební historie, tak si je nenechte ujít. Dál vás zdraví Jirka Svoboda, přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pondělí dopoledne máte ten správný signál, protože už přichází kolega Lukáš Bláha, aby nám připomněl několik událostí z hudební historie posledního srpnového dne.
1: Signály hudební minulosti.
2: Ze všeho nejdříve se vracíme do 31. srpna 1984, kdy mohli poprvé diváci na velkých plátnech kin vidět Purpurový déšť. Romantické muzikálové drama, ve kterém ústřední postavu stvárnil všeuměl princ, vydělalo celosvětově přes 68 milionů dolarů. Kritici i fanoušci na něm dodnes oceňují především soundtrack, obsahující kultovní hity v čele s titulní písní.

Pokračujeme návratem za posledním srpnovým dnem letopočtu 2003. Eltonu Johnovi, respektive jeho songu Are You Ready for Love, se totiž povedlo ovládnout žebříček Spojeného království celých 24 roků poté, co jej vyslal do světa. Původně z toho byla na Rocketmana poměrně slabá 42. příčka. Obrat nastal poté, co Sky TV použila nahrávku ve fotbalových reklamách.

0: Se srpnem i prázdninami si dáme rozlučku před 8 lety. To měl na benátském filmovém festivalu premiéru snímek Zrodila se hvězda. Režie už čtvrté verze tohoto příběhu se ujal Bradley Cooper, který zároveň stvárnil hlavní roli z Lady Gaga po boku. Z 8 nominací na Oscary proměnili jedinou autoři skladby Shallow. Pro řadu diváků bylo zejména překvapením, jak dobře se naučil Bradley Cooper zpívat a ovládat hudební nástroje a jaká je Lady Gaga nadaná herečka. Mnoho novomanželů si jejich duet vybírá za svůj první svatební tanec. Lukáš Bláha vám z Éteru přeje krásné pondělí.
1: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: Jste naladěni na vlnách Signál Rádia. Tento týden se vám opět vyplatí poslouchat naše ranní vysílání. Vyhrát totiž můžete poukaz v hodnotě 1000 korun na útratu na farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Budete ho moci využít ve zdejším farmářském obchodě nebo při ochutnávkách dobrot ve zdejším bistru. Seženete tam čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, které jdou z polí rovnou do prodeje, takže kvalita je zaručená. Poukaz na nákup na farmě ve Vraňanech můžete získat v naší kvízové hře Ano nebo ne za jedno jediné správné slovo. Tak si to nenechte ujít a na detaily mrkněte na náš web signalradio.cz.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na Signál Rádiu nám právě dospívali Modern Talking, protože už máme 10 hodin 40 minut, dorazil do studia Lukáš Frelich. Vítám tě tady po víkendu.
1: Hezké dopoledne.
0: Já jsem teda o víkendu trochu cestoval a všimnul jsem si toho, jak zase vyskočily ceny pohonných hmot. To už si možná asi jako motorista taky zaregistroval.
1: Zaznamenal. Pláču.
0: No, já jsem dokonce, ty ceny se hlavně u nafty už blížejí k 50 korunám a dokonce jsem zaznamenal během cesty už naftu i za 1,50 korun.
1: Jo.
0: Takže není divu, že Češi zase začali znova jezdit do Polska, protože tam vláda znova reguluje ceny pohonných hmot a litr paliva tam jde asi o 6 korun levněji než u nás.
1: Tomu věřím. Paradoxně, já mám ještě jako starý auto, kam liju nebo tankuju 100-oktanový benzín ten stojí 50 korun za litr běžně. Tak jsem si říkal, no tak to je tak jako jednou, dvakrát svátečně věc, prostě v měsíci. Dneska, když jdu tankovat, tak si říkám,
0: je
1: to vlastně jedno jako.
0: Tak přátelé, ať už nás posloucháte za volantem nebo někde doma v práci, zkrátka kdekoliv, zůstaňte s námi, dál hrajeme to nejlepší z 80. let. S vámi dál bude Lukáš, no a já se budu těšit zase zítra ráno v 6 a posílám Madonu. Ahoj.

0: Natalie Imbruglia, chviličku před 11. hodinou, hezké pondělní dopoledne, tady je Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budeme hrát už za moment. USA for Africa, Roxette nebo Tony Basil, teď už nesmí chybět aktuální zprávy a ještě prozradíme, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorujte na příjezdu do Brna po dálnici D2, první a půltý kilometr, tady je nehoda dvou dodávek, v současnou chvíli by měly být na krajnici, ale projíždí se tady stále ve snížené rychlosti. Další komplikace vás čeká v Praze, Novopatská ulice u nájezdu na Pražský okruh, tady je nehoda dvou náklaďáků, nárazově se můžete zdržet asi na 5 minut. A ještě přidám Prahu 6, tady ve Svatovícké ulici je nehoda dvou osobních vozidel, částečně blokují dopravu, nárazově se zdržíte, tak s tím počítejte a ať už jedete kamkoliv, hlavně opatrně, šťastnou cestu.
1: Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou, Miluju Prahu s Davidem Černým nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tu 11. hezké poslední srpnové dopoledne, přeje Lucie Sinková. Česká ekonomika loni rostla rychleji než průměr Evropské unie, zároveň ale výrazně vzrostl státní dluh. Dosáhl 3,7 bilionu korun a jeho obsluha stála stát 98 miliard. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu navíc přetrvávají problémy, které mohou ohrozit budoucí konkurenceschopnost Česka. Podpora v nezaměstnanosti se má od ledna snížit. Ministr práce Aleš Juchelka to zdůvodňuje tím, že pracovních míst je dost a lidé by měli mít větší motivaci práci hledat. V prvních dvou měsících by podpora klesla z 80 na 65% předchozí podpory. Barbora Macková skončí 2. září jako hlavní hygienička a vrchní ředitelka na ministerstvu zdravotnictví. Z funkce odchází na vlastní žádost. Nadále ale zůstane ředitelkou státního zdravotního ústavu. Obě funkce přitom zastávala společně od června 2024.
0: Co se děje v regionu?
2: Novou multifunkční dvoupodlažní budovu mateřské školy otevřeli v Berouně. Nová mateřská škola na Máchovně je energeticky úsporný pasivní objekt, který nabízí v 6 třídách místo pro až 168 dětí. Jedna ze tříd je určena také pro děti od 2 let. Objekt je řešen jako multifunkční. V případě potřeby je možné prostory využít i pro první stupeň základní školy. Honza Navrátil, Beroun.
0: Sport.
1: Pivot Martin Kříž včera před domácím publikem a rodinou absolvoval rozlučku s českou basketbalovou reprezentací. V posledním utkání v národním dresu přispěl v duelu s Norskem v předkvalifikaci o mistrovství Evropy 8 body, 3 doskoky a asistencí. O svém konci v reprezentaci se Kříž definitivně rozhodl až během uplynulého týdne.
3: Nějaký slzíčky tam byly, ale myslím si, že to k tomu patří a určitě dál budu jezdit se dívat a kluky podporovat.
1: Čeští basketbalisté porazili v předkvalifikaci mistrovství Evropy 2029 v Praze Norsko 108-97 po prodloužení a v 2. utkání skupiny G si připsali první výhru.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Stále je oblačno a zataženo na severovýchodě Čech s deštěm nebo přehánkami, ojediněle bouřkami a na Moravě a ve Slezsku srážky jen místy. Postupně budou od západu srážky většinou ustávat a zejména v Čechách bude ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 29. Na Signál Rádio 80 s Lukášem Frélichem.
0: Signál Rádio.
4: Téměř 3 minuty po 11. hodině, dobré pondělní dopoledne. Jestli patříte mezi fanoušky letectví, za chvilku pro vás budu mít tip na video, které fascinuje a potěší oko. K tomu to nejlepší z 80. let, s vámi Lukáš Frelich a teď Shakin' Stevens.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Roxette teď s námi na Signál Rádiu. Přelety letadel nad stadiony před významnými sportovními událostmi nejsou nijak výjimečné. V posledních letech už jde celkem o běžnou součást show. Tedy pokud se zrovna nejedná o dvě velká dopravní letadla. Ty se objevily nad stadionem v Jihoafrické republice před zápasem v rugby. Přelet byl ovšem pro všechny velkým překvapením, protože se obě letadla ocitla pouze 15 metrů nad střechou stadionu. Fanoušci se teďka přou, zda toto bylo chtěné, nebo jestli letadla měly být ve skutečnosti výš. Nicméně z celé události vzniklo nádherné video, které teďka koluje po sociálních sítích a internetu. Jestli patříte mezi fanoušky letectví, doporučuji se podívat, věřím, že se vám zatají dech a mně osobně se to líbí. Chtěl bych na tom stadionu být minimálně proto, abych si tak jako užil tu atmosféru těch letadel nad sebou a hlavně toho zvuku, protože pokud ty letadla byly pouze 15 metrů nad střechou stadionu, muselo to být něco úžasného.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let a Depeche Mode. Sociální sítě, to je místo, kde se určitě vyplatí být s námi, protože tak budete mít vždycky přehled. Třeba na našem Facebooku zjistíte, jak si v našem ranním vysílání vysoutěžit poukaz v hodnotě 1000 korun nebo tip na výlet a zároveň důkaz, že Signál Rádio můžete poslouchat opravdu kdekoliv. Tak se mrkněte a já vám k tomu budu hrát už za moment.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvažte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno

Michal David a single, který nás pořád hodně baví. Za chvíli Phil Collins, Vangelis nebo Gypsy Kings. Tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké pondělí.

0: Necelé 2 minutky zbývají do 12. hodiny a společnost vám dělá signál rádio. Před námi naše 80. léto, Annie Lennox, Freddie Mercury nebo Olivia Newton-John zahraje. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Posledejte na výjezdu z Prahy po dálnici D10, 11. kilometr ve směru na Mladou Boleslav. Tady je dopravní nehoda a neprůjezdný levý jízdní pruh. Můžete se nárazově zdržet, tak s tím počítejte, dejte tady nohu z plynu a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné pondělní poledne přeje Lucie Sinková. Žákům základních a středních škol zítra začíná nový školní rok. Podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne do lavic přibližně 115 000 prvňáků. Mění se také některá pravidla, například opakování prvního ročníku základní školy bude nově omezené. Školní jídelny pak dostaly ještě rok navíc na přechod k novým pravidlům a podle těch stávajících mohou vařit až do září 2027. Zaměstnavatelé budou muset mít systém odměňování. Když rozdíl výdělků mužů a žen přesáhne 5%, bude nutné stav napravit. Návrh zákona přijala vláda. Ministr práce Aleš Juchelka tvrdí, že za rozšíření švarc systému nesou část odpovědnosti i odbory. Podle něj by měly být silnější a lépe chránit zaměstnance. Odbory naopak kritizují novou definici zaměstnání kvůli platformové práci, která podle nich může švarc systém dál rozšířit. Švýcarská policie vyhlásila mezinárodní pátrání po pachatelích víkendové střelby na hudební párty ve městě Aarau. Vyšetřovatelé zatím nevědí, kolik bylo útočníků, ani jaký měli motiv. Nevylučují ani terorismus. Při útoku zemřela jedna žena a dalších 5 lidí bylo zraněno.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražská MHD o víkendu nabídla na lince 19 neobvyklý pohled dvou tramvajových vozů T3 spojených zadními částmi. Naposledy se takový pohled na tramvaje objevil před více než 40 lety. S takto spojenými vozy se cestující možná setkají i během září. Sloužit budou totiž jako provozní záloha, která pokryje očekávaný nedostatek obousměrných tramvají, které budou potřeba kvůli výlukám. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Netradiční dvojice Ondřej Perušič a Jakub Šépka vyhrála turnaj pro Tour v Brně. Ve finále porazili Matyáše Javoronoka s Jiřím Sedlákem. Perušič se už teď těší na víkendové mistrovství republiky v Praze, kde bude bojovat o svůj 6. titul.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne oblačno až polojasno, ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Zpočátku v severovýchodní polovině území až zataženo a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 21 až 26, na Moravě a ve Slezsku 25 až 29. Na signálu 80 a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
3: 12 hodin a 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Jak je vidět, umělá inteligence si našla své místo i v zemědělství. Víc prozradím za chvíli, k tomu přidám i další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady je John Wade. Hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Umělá inteligence proniká do čím dál většího množství odvětví. Své místo postupně nachází také v zemědělství. Farmářům může usnadnit plánování, ale také vybírat nejvhodnější plodiny nebo stroje. Víc k tomu prozrazuje za jednoho z výrobců takového systému Ondřej Hale.
1: Například to může sloužit k tomu, že se pak rozhodujete, jaké stroje si koupíte. Protože díky tomu, že ona umí dělat různé typy analýz, tak vy pak vidíte, že tento traktor není vytížený, je zbytečně výkonný a podobně, koupíte si třeba jiný traktor. Nebo potřebujete zjistit marži na jednotlivých polích, kde hospodaříte, v závislosti třeba na konkrétních plodinách. Nebo potřebujete znát stav svého skladu, co máte na tom skladu za přípravky, za hnojiva, v jakém objemu například, jak s tím hospodaříte, to všechno ona dokáže udělat.
0: Nové technologie už zemědělci v Česku testují. Mimo jiné jde i o chytré drony, které dokáží umělé inteligenci zajistit nedostatek živin v půdě nebo začínající chorobu rostlin ještě o něco dříve, než je viditelná pro člověka.

0: Black Box a velká klasika z 80. let. Čas burčáku a dobrého vína se blíží, nebo možná už je tady. Jak to je, prozradím za chvilku, do té doby budeme hrát to nejlepší z 80. let. Připraven je Chris DeBurch, Michael Jackson a nebo třeba Matthew Wilder. Tak si na to počkejte a mějte hezké odpoledne.
1: Na vašich cestách už

0: Pondělí odpoledne vám společnost dělá Signál Radio, kde se vydáme za burčákem, ale i za historií habánů. Podrobnosti přináší kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Doba burčáku a dobrého vína je tady. Kam jinam se vydat než na jih Moravy? A tam se dá cestovat i bez složitého plánování. Přijet karavanem, zaparkovat kousek od vinic, přes den vyrazit na kolo a večer posedět u sklenky vína. Ve Velkých Bílovicích se k tomu přidává ještě jedna zastávka navíc. Ve vinařství Habánské sklepy tu nově otevřeli interaktivní návštěvnickou trasu věnovanou odkazu habánů. Je to naučná trasa, která návštěvníky zavádí do více než 400 let starých původních sklepů. Nejde ale o klasickou prohlídku s několika panely a letopočty na zdi. Historické prostory tu pomocí projekce a audiovizuálních prvků oživuje příběh habánů, jejich stopa je ve Velkých Bílovicích dodnes patrná. Zajímavým doplněním je ukázková vinice hned za vinotékou o rozloze třetiny hektaru, kde rostou odrůdy Sauvitage a Calardis Blanc. Jde o odrůdy odolnější vůči plísňovým chorobám. V praxi to znamená méně ošetření a méně zásahů techniky. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: George Michael, 2 minuty před 13. hodinou, krásné pondělní odpoledne přes Signál Rádio a taky to nejlepší z 80. let. Za moment Bonnie M, Scorpions nebo třeba Billy Joel. Teď už nesmí chybět zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Posledejte na Praze 6 v ulici Jugoslávských partizánů. Tady je nehoda 2 osobních vozidel, jezdí se jedním jízdním pruhem. Nárazově se můžete na pár minut zdržet. Šťastnou cestu.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykryký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kryký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kryký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je poslední srpnový den, hezké odpoledne přeje Lucie Sinková. Ministryně financí Alena Schillerová navrhuje pro příští rok schodek státního rozpočtu 389 miliard korun. To je o 79 miliard víc než letos. Na obranu má podle jejího návrhu jít 191 miliard korun, tedy 2% HDP. Vrchní soud dnes znovu projednává kauzu Čapí hnízdo. Zabývá se odvoláním europoslankyně Jany Naďové, kterou pražský městský soud v květnu uznal vinnou z dotačního podvodu a uložil jí podmínku a pokutu 500 000 korun. Rozhodnutí by mohlo padnout už dnes nebo zítra. Firmy se od příštího roku nebudou smět uchazečů při pohovoru ptát, kolik vydělávají teď nebo kolik brali v předchozí práci. Zaměstnavatel jim naopak bude muset ještě před podpisem smlouvy říct, jakou mzdu nabízí. Od roku 2028 se pak zaměstnanci budou moci zeptat, jaký je průměrný plat na stejné pozici ve firmě.
0: Co se děje v regionu?
1: Stanice budované linky metra D mají své definitivní názvy, které se od těch dosud používaných v 5 případech liší. Pojmenování dnes chválili radní Prahy. Název stanice dosud označované náměstí Bratří Synků změnili na Nusle, Olbrachtova na Ryšánka, Nové Dvory na Tempo, Písnice na Sídliště Písnice a Depo Písnice na Prameny. Názvy stanic nádraží Krč, Nemocnice Krč a Libuš radní ponechali v dosud užívané podobě.
0: Sport.
1: Hokejový obránce Brandon Davidson končí v extraligovém Brně. Kometa se s 35-letým Kanaďanem dohodla na ukončení spolupráce. Důvodem je přetlak v kádru. Davidson přišel do Brna před 2 lety ze Švédska a hned v první sezóně pomohl Kometě k zisku mistrovského titulu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne oblačno až polojasno, ojediněle s deštěm nebo přehánkami. Zpočátku v severovýchodní polovině území až zataženo a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 21 až 26, na Moravě a ve Slezsku 25 až 29. Na signálu 80 a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
2: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde už za moment přijde řeč na klimatizaci. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. Na start Holly Johnson. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Billy Joel, teď s námi na Signál rádiu. Taky jste se letos necítili doma dobře kvůli horku? Možná nejvyšší čas to změnit.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál rádiu?
0: Léto už pomalu končí, dny se zkracují a teploty postupně klesají, jenže jsem si jistý, že během extrémních veder jste si začali přemýšlet o pořízení nové klimatizace. Konec léta a začátek podzimu je na to přímo nejvhodnější čas. Víc prozradil ráno Jirka Svoboda.
2: V období na přelomu léta a podzimu je větší šance, že si vyberete z mnoha dostupných modelů a montážní firmy mají také více volných termínů. Neméně podstatný je také pokles cen oproti období velké poptávky během extrémně horkých dní. Moderní zařízení navíc nevyužijeme pouze v létě. Klimatizace totiž dnes umějí také vytápět, takže nám mohou pomoci vytvořit příjemné teplo i během chladnějších měsíců. Takže jestli jste si v létě řekli, že si tu klimatizaci už konečně pořídíte, nastává čas, kdy to udělat a na příští horkou sezónu budete připraveni.
0: Co přinese zítřejší den? Informace ze silnic nebo soutěžní kvíz, ano nebo ne, vám dáme zítra ráno. Den startujeme už v 6, tak nezapomeňte vstávat s námi.
1: Vstávejte se Signál rádiem.

0: Kapela Elán, posloucháte Signál Rádio. Už za moment budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky, tentokrát zamíříme do roku 1989. Taylor Dane, Car Chocolate nebo třeba FR David. To jsou osmdesátky, které vám zpříjemní čas v práci. Za moment.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio. Posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Takhle zní Signál Rádio a před námi je single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: V květnu tomu bylo 37 let, co se na veřejnost dostala skladba, která byla plná záhad a mystiky. Čarodějnice, duchové nebo ďábel, to bylo tématem tanečního singlu, který bodoval hlavně v Německu a taky u nás na diskotékách. Možná jste na tuhle píseň taky tančili nebo jí měli na pásce. Mysterious Art, Das Omen.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?
2: Das

0: Signál Rádio hraje osmdesátky. Hity osmdesátek.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Joe Cocker na závěr 13. hodiny. Před námi další 60 minutovka, ve které budeme hrát to nejlepší z 80. let. Třeba M People, Erasure nebo Peter Kent. Teď už zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozorujte v Praze na jižní spojce před sjezdem na Průmyslovou do Štěrbohol. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, neprůjezdný levý jízdní pruh, ale pozor, v místě jsou ještě nějaké předměty na vozovce. Zdržení se očekává kolem 10 minut. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Před zítřejším nástupem do škol přejeme hezké poslední srpnové odpoledne. Jste se Signál Rádiem a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Rozpočet na příští rok by měl mít schodek 389 miliard korun. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová, která návrh kabinetu předložila. Pokud vláda rozpočet schválí, půjde o druhý nejvyšší deficit v historii Česka. Letos stát hospodaří se schodkem 310 miliard.
2: Pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti zakonzervovaných staveb, nedostupné zdravotní péče a ekonomické stagnace.
1: Opozice plánovaný schodek kritizuje a označuje ho za nezodpovědný. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce pomocí změn v legislativě zpřísnit tresty zařízení pod vlivem i závažné činy spáchané v opilosti, řekl to po jednání vlády. Slovensko dál přichází o obyvatele. I ve druhém čtvrtletí tu zemřelo více lidí, než se narodilo. Zahraniční migrace pokles jen mírně zmírnila. Alespoň to vyplývá z údajů slovenského statistického úřadu.
0: Co se děje v regionu?
3: Voda ve většině pražských přírodních koupaliště bez problémů. Z 9 lokalit, které hygienici pravidelně monitorují, měly 4 kvalitu vody na nejvyšším, tedy 5. stupni. Jde o Radotín, Hostivař, Lhotku a také nádrž v Divoké Šárce. Zákaz koupání ale dál platí na Šeberáku. Nevhodnou vodu ke koupání má také koupaliště Džbán a nebo Motolský rybník. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Netradiční spolupráce dvou polařů slavila na beach volejbalovém turnaji Pro Tour v Brně úspěch. Ondřej Perušič se 7 let mladším Jakubem Šépkou ve včerejším finále porazili blokaře Matyáše Javoronoka s Jiřím Sedlákem. Vítěznému páru se kvůli jejich výšce v nadsázce přezdívalo čivavy nebo hobiti. Perušič k tomu říká:
4: já jsem se těšil na to, že přesně budeme ty menší hráči, který musí vyhrávat spíš nějakou herní chytrostí a technickou dovedností, než tím, že bychom dominovali fyzicky, a myslím, že se nám na příštím turnaji podařilo najít jako velmi dobrý styl hry.
1: Perušič už se těší na víkendové mistrovství republiky v Praze, kde bude útočit už na svůj 6. titul.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne oblačno až polojasno, ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Zpočátku v severovýchodní polovině území až zataženo a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 21 až 26, na Moravě a ve Slezsku 25 až 29. Na signálu 80 a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
5: 14 hodin a 3 minuty, premiéra filmu Purpurový déšť, to už je dnes dávná historie a za moment si ji připomeneme. Nejdřív pojďme hrát, připraveni jsou Roxette na Signál Rádiu a hezké pondělní odpoledne přeje taky Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Skupina Erasure teď s námi na Signál Rádiu. Muzikálový snímek na stříbrném plátně a v hlavní roli Prince. Tuhle událost teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Ze všeho nejdříve se vracíme do 31. srpna 1984, kdy mohli poprvé diváci na velkých plátnech kin vidět Purpurový déšť. Romantické muzikálové drama, ve kterém ústřední postavu stvárnil všeuměl Prince, vydělalo celosvětově přes 68 milionů dolarů. Kritici i fanoušci na něm dodnes oceňují především soundtrack, obsahující kultovní hity v čele s titulní písní.

Pokračujeme návratem za posledním srpnovým dnem letopočtu 2003. Eltonu Johnovi, respektive jeho songu Are You Ready for Love, se totiž povedlo ovládnout žebříček Spojeného království celých 24 roků poté, co jej vyslal do světa. Původně z toho byla na Rocketmana poměrně slabá 42. příčka. Obrat nastal poté, co Sky TV použila nahrávku ve fotbalových reklamách.

0: Se srpnem i prázdninami si dáme rozlučku před 8 lety. To měl na Benátském filmovém festivalu premiéru snímek Zrodila se hvězda. Režie už čtvrté verze tohoto příběhu se ujal Bradley Cooper, který zároveň stvárnil hlavní roli z Lady Gaga po boku. Z 8 nominací na Oscary proměnili jedinou autoři skladby Shallow. Pro řadu diváků bylo zejména překvapením, jak dobře se naučil Bradley Cooper zpívat a ovládat hudební nástroje a jaká je Lady Gaga nadaná herečka. Mnoho novomanželů si jejich duet vybírá za svůj první svatební tanec. Lukáš Bláha vám z Éteru přeje krásné pondělí.
1: To byly dnešní signály hudební minulosti.

Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: Za 2 minuty, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Unikátní výstavu o víkendu otevřela pražská zoologická zahrada. Pozvánku má Honza Navrátil.
1: Hezký den, co si vybavíte, když se řekne kůdlanka? Určitě znáte kůdlanku nábožnou, ale co ty ostatní? V galerii Gočárovy domy v horní části pražské zoologické zahrady probíhá výstava, která představuje 30 kůdlanek ze 4 světových kontinentů. A je tu rozhodně na co koukat. K vidění tu je například druh kudlanky, která umí imitovat svou podobu květy orchidejí, anebo jako uschlé listy. Kudlanka nábožná, tedy český hmyz letošního roku, zatím jediný tuzemský zástupce tohoto hmyzu, samozřejmě nemůže chybět. Pokud vás život kudlanek zajímá, tak využijte limitovaných vycházek na sklenářku, při kterých si za asistence chovatelů ze zahrady můžete zkusit volně žijící kudlanky objevit. Výstava kudlanek v pražské zoo probíhá až do konce září, tak se tady zastavte. Mimochodem, vždy v úterý, ve čtvrtek, v pátek a v neděli jsou prohlídky v 10:30 komentované. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Kapela Blondie, chvilku před 15. hodinou, tady je Signál Rádio a za chvilku vet, Samantha Fox nebo třeba Smokey, prostě to nejlepší z 80. Teď zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 9, Gbelská ulice u nájezdu na Pražský okruh hlásí nehodu náklaďáku s osobákem, jezdí se dvěma jízdními pruhy, nárazově se můžete chviličku zdržet, tak s tím počítejte, jeďte opatrně.
1: Rozhovor Signál Rádia. Další rozhovor nás zavede do Krkonoš mezi medvědy, kteří se sem symbolicky vrátili po 300 letech. Lucka Sinková si bude povídat s jejich ošetřovatelkou Natálií Poděbradskou, která se stará o samce Michala a samici Alici ve speciálním výběhu v Janských lázních. Mluvit se bude o tom, jak se sem dostali, proč je jejich výběh velký jako fotbalové hřiště, nebo o tom, co dělat, kdybychom medvěda potkali ve volné přírodě. Zajímat nás bude, proč dostávají jídlo až večer, nebo co je to medvědí pamlsek. Rozhovor s ošetřovatelkou medvědů Natálií Poděbradskou si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině. Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Zpráv na Signálu vás vítá Blanka Holoubková, přeji vám dobrý den. Vláda schválila změnu platových tabulek ve veřejné sféře od ledna. Žádný z tarifů by neměl být pod minimálním mzdou nebo zaručeným platem. K tomu by se měly částky zvýšit mezi 5 až 9%. Jednání budou pokračovat v září. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová. Podle ní by do výdělků mělo meziročně plynout o 36 miliard korun víc. Vrchní soud v Praze dnes potvrdil europoslankyni Janě Naďové 3letý podmíněný trest se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 000 korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU v kauze Čapí hnízdo. Zamítl její odvolání. Rozhodnutí je pravomocné, lze proti němu podat dovolání k nejvyššímu soudu. Naďová vinu odmítá, k dnešnímu veřejnému zasedání nepřišla. Do řady vozů s označením California, což jsou kempingové vozy, poprvé v historii Volkswagenu přibyl model, který je poháněn výhradně elektřinou. Vůz má obchodní název ID California Cruise a jedná se o verzi modelu ID Bus. Nabízet se bude jak v kratší, tak v prodloužené verzi.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražská MHD o víkendu nabídla na lince 19 neobvyklý pohled dvou tramvajových vozů T3 spojených zadními částmi. Naposledy se takový pohled na tramvaje objevil před více než 40 lety. S takto spojenými vozy se cestující možná setkají i během září. Sloužit budou totiž jako provozní záloha, která pokryje očekávaný nedostatek obousměrných tramvají, které budou potřeba kvůli výlukám. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenista Tomáš Macháč prožívá zřejmě nejsložitější návrat po zranění v kariéře. Poté, co prohrál v nedělním prvním kole US Open se 110. hráčem světa, Britem Tobym Samuelem, řekl českým novinářům, že po léčbě trhliny v levé noze stále není na herní úrovni, jakou by si přál. Uvedl, že zatím nehraje ani 20% ze svého tenisu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně i oblačno. A nejvyšší teploty očekáváme mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na jihu Moravy bude až 27 stupňů a na horách kolem 16. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: 15 hodin, 4 minuty, hezké odpoledne přes Signál Rádio. Co se týká letošních dovolených a cestování, vypadá to, že se rodí zajímavá data. Čemu jsme letos dávali přednost, prozradím za moment. Teď se o začátek další společné hodiny postará Madonna. Pěkné pondělí, s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Samantha Fox teď s námi na Signál Rádiu. Když se řekne dovolená, určitě si vybavíte nějakou, na které jste letos byli. Pláž, moře, slunce, dobré drinky a nálada. Jenže tohle bylo jenom 60% z nás, co jsme cestovali. Zbylých 40 zůstalo v tuzemsku, ale pozor, pokud zůstáváme v tuzemsku, tak 22% těchhle z těch lidí nás tentokrát vyhledávalo místa, kde se odpojíme od okolní civilizace a digitálního světa. Hledali jsme převážně takzvaná místa na konci světa, prostě aby tam třeba nebyl mobilní signál, a měli jsme opravdu jenom chvíli v klid a byli v souladu s přírodou. Takže tohle jsme vyhledávali především na nějakých horách, chatkách a tak podobně. Celkově za poslední roky zájem Čechů odpojit se od digitálního světa a od mobilních telefonů stále roste. Myslím si, že to je jenom dobře. A pokud jste byli někde na nějaké rušné dovolené, tak ideálně udělat si nějaký prodloužený víkend někde na samotě u lesa by rozhodně neškodil.

0: 80ková klasika New Without Heads. Už zítra vám dáme nový díl pořadu Miluju Prahu, kde se vydáme do Běchovic. Tam už v minulosti stalávala stará pošta s přepínací stanicí pro výměnu koní. Ve zdejších maštalích bývaly desítky koní připravených pokračovat se zásilkami dál po císařské cestě. Dozvíme se, jak se pošta předem dozvěděla, kolik koní bude potřeba vyměnit, aby nedocházelo ke zdržení, jak dlouho takové přepřahání mohlo trvat, i to, jak koně nakonec nahradila rychlejší a spolehlivější železnice. Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu v úterý chvilku popoledni.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio. Posloucháte online
2: na signalradio.cz.

0: Fiction Factory za 6 minutek, 3:15, se mnou ve studiu nachystán Ada Adam. Hezký odpoledne, ahoj.
1: Hezký odpoledne, Luky.
0: Patříš mezi ty, co rádi vyrazí do nějakého velkého letoviska užít si dovolenou, a nebo naopak vyhledáváš nějaký konec světa, klid, odpojit se od internetu, telefonu?
1: Já bych radši ten konec světa.
0: Letos jsme tomu dali opravdu hodně, až 22% z nás, co jsme někam zatím cestovali, jsme přesně vyhledávali tento způsob dovolený a odpočinku.
1: Já se nedivím, protože myslím si, že to soukromí a ten odpočinek je i od... možná od těch lidí, víš, jakože prostě chceš být trošku v klidu sám se sebou, jo, a to mě třeba láká víc, že nebej v takovým třeba menším prostoru nahňácenej s tolika lidma.
0: Co mě docela překvapilo, oproti loňskému roku dokonce jsme dávali na sociální sítě méně fotek a videí z letních zážitků, prostě víc jsme si chránili soukromí. Zajímavé. Nepochlubili jsme se tolik.
1: Nepochlubili jsme se, no já jsem se neměl moc čím pochlubit, já jsem třeba nikdy nebyl moc.
0: Já taky ne, ale je pravda, že já dovolenou to prvé mít budu, takže já se možná pochlubím, ale až se vrátím.
1: No tak to musíš poslat určitě fotečky.
0: Pošlu fotečky, každopádně Ada s vámi dál po 16. Já se loučím, mějte se krásně a zítra v 11 dopoledne se zase uslyšíme tady na Signál Rádiu.

0: Posloucháte Signál Radio, které se nese ve znamení těch nejlepších hitů z 80. let. Už po odbytí 16. hodiny nás tady čekají další. Budou nám tady hrát například Bryan Adams, Kim Wilde nebo Nick Kershaw. Teď se ještě podíváme, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál Radio, doprava.
0: Prohlásí nehodu náklaďáku v Bubeňském tunelu směrem na Břevnov. Buďte tam opatrní, měl by tam být neprůjezdný pravýzdní pruh. Pozor si, v hlavním městě dejte i na srážku dvou osobáků v ulici Patečkova a na Barandovském mostě směrem na Smíchov, kde by měl být kvůli bouračce taky neprůjezdný pravýzdní pruh. Bezpečné cesty vám přeje Signál Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízené objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Na Signál Rádio začínají zprávy a s nimi je tu Blanka Holoubková. Dobrý den. Práce přes platformy, jako jsou rozvážkové služby, by měla mít od ledna nová pravidla. Pokud bude mít práce znaky běžného zaměstnání, pracovník bude považován za zaměstnance. Pokud platforma neprokáže opak, nad rozhodováním algoritmu navíc bude muset být lidský dohled. Návrh zákona schválila vláda. Odbory ho ale kritizují kvůli obavám z rozšíření Schwarz systému. Když Apple před lety představil vlastní čistící hadřík za bezmála 600, stal se na sociálních sítích okamžitě terčem posměchu. Přesto se z kousku látky s vyraženým logem stal nečekaný fenomén, který se rychle vyprodal. Nyní se tento doplněk vrací v nové verzi, u níž Apple po vlně zdražování zvolil překvapivou cenovou strategii. Zlevnil jej o 68%. Turisté v tureckém letovisku Alanya zažívají nepříjemné chvilky. Tamní moře je totiž špinavé a v poslední době se objevují videa, na kterých tmavé splašky tečou přímo do vody. Na některých záběrech je patrné, že se hladina zbarvila do černa. Pro tamní návštěvníky pláží to znamená, že mohou být vystaveni zdravotním komplikacím.
0: Co se děje v regionu?
2: Konec prázdnin je u Českých drah ve znamení posilování vybraných spojů. Dopravce přidává vozy zejména na linkách z Moravy do Prahy. Se začátkem školního roku se pak do provozu vrátí některé školní spoje. Svého posílení se o víkendu dočkali také spoje do Prahy z Českých Budějovic a více vozů i dnes směřuje do metropole od Plzně. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Martin Kříž v neděli před domácím publikem a rodinou absolvoval rozlučku s českou basketbalovou reprezentací. V posledním utkání v národním dresu přispěl v nečekaně dramatickém duelu s Norskem v předkvalifikaci o mistrovství Evropy 8 body, 3 doskoky a asistencí k výhře 108-97 po prodloužení.
0: Signál Rádio počasí.
1: Očekáváme polojasnou až skoro jasnou oblohu. Během dne bude přechodně i oblačno. Nejvyšší denní teploty budou mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na jihu Moravy očekáváme až 27 stupňů a na horách kolem 16. Tolik zprávy na Signálu a Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: Hladíte odpolední Signál Rádio. Kdo by rád navštívil zoo, tak ta v Hodoníně otevřela nový zajímavý pavilon. Detaily o něm si povíme už za pár minut a nebude nám k tomu chybět další pohodová hudba. Áda Adam vás bude odpolední muzikou provázet.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, kde jsme si hráli Phila Collinse. Jestli rádi navštěvujete zoologické zahrady, zkuste navštívit tu v Hodoníně. Otevřeli tam nový pavilon akvárií. Původní objekt totiž před 5 lety poškodilo tornádo. Podle ředitele zoo Jiřího Ingra to byla velmi významná investice.
1: Pro nás je to samozřejmě za poslední roky jedna z takových nejvýznamnějších investičních staveb. My jsme tady pro zvířata v posledních letech neměli možnost nic tak významného udělat, takže jsme samozřejmě rádi, že se nám podařilo tento velký moderní pavilon zrealizovat a je to takový první krůček takový naší plánované modernizaci postupné naší zoologické zahrady.
0: V novém pavilonu jsou k vidění dvě obří akvária o celkovém objemu 160 metrů krychlových vody. Plave v nich zhruba 2000 sladkovodních ryb 35 druhů. Pěkný poslech vám přeje Signál Rádio. Mikrofonu se už ujímá Kim Wild.

0: Ryan Adams nám zněl na vlnách Signál Rádia, kde tenhle týden každé ráno až do pátku soutěžíme o lákavou výhru.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: Hra Ano nebo ne tentokrát nabízí poukaz hodnotě 1000 korun na nákup produktu na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve zdejší farmářské prodejně můžete nakoupit čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také další potraviny nebo kosmetiku, sazenice do vašich zahrádek nebo trůlíků a ve zdejším bistru ochutnáte skvělé dobroty. Stačí tento týden poslouchat každé ráno až do pátku naše vysílání, dovolat se do studia na linku 910 260 910 a odpovědět správně na soutěžní otázku ano nebo ne. Pro více informací navštivte naše webovky www.signalradio.cz.
1: Jste připraveni odpovědět správně ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám. Odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

Pondělní odpoledne trávíte se Signál Rádiem, kde nám hrajou ty nejlepší osmdesátky, které nás tady ještě čekají, například OMD, Ross Lawrence nebo Chris Rea. Tak držte Signál.

0: Ladíte Signál Rádio, kde nás čekají další zprávy a po nich bude následovat jak jinak než parádní muzika z let 80. Rád nám tady budou například Queenie, U2 nebo Elton John.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Opatrní buďte v Praze v ulici Wilsonova, kde by měl být kvůli srážce dvou osobáků neprůjezdný jeden jízdní pruh. Hlášený neprůjezdný levý jízdní pruh a nehodu tří vozidel má Pražský okruh na 21. kilometru ve směru na D1. Ze studia Signál Rádia vám přejeme bezpečné cesty.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on
1: Outside. Signál Radio, zprávy.
2: Dobrý den vám přeji, vítejte u zpráv na Signálu. Pražská policie se bude zabývat případem ženy, která utrpěla popáleniny při akutním císařském řezu ve fakultní nemocnici Bulovka. Podnětem k tomu byla medializace případu. Zdravotníci podle dostupných informací chtěli ženě zastavit krvácení. Od chirurgického přístroje ale vzplál oheň v době, kdy byla pacientka potřena dezinfekcí. 24-letá žena má po incidentu popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Do českých hor i lesů míří i letos řada turistů. Tuzemská dovolená totiž nestrácí na popularitě, jenže objevování výhledů a přírody by mělo úzce souviset s ohleduplným chováním. Usoudila to agentura Czech Tourism. V nové brožuře proto lidem radí, čemu se při turistických výletech vyhnout a co je naopak žádoucí. K odpovědnosti přitom stačí drobné změny v přístupu. Nebezpečná jízda v protisměru se ve Velké Británii a Irsku stává novým trendem na sociálních sítích. Mladí řidiči své riskantní kousky natáčejí a sdílejí kvůli lajkům a sledujícím. V posledních týdnech přitom při podobných videách zemřelo více než 10 lidí. Britská vláda proto vyzývá provozovatele sociálních sítí, aby zakročili a takový obsah odstraňovali.
1: Co se děje v regionu?
3: Pražský dopravní podnik se o víkendu pustil do přestavby první části rozvětvení kolejí na křižovatce Olšanské a ulice Jana Želivského. Jde o součást projektu výstavby a napojení budoucí tratě Olšanská-Habrová. Na napojení se bude pracovat až do soboty 10. října. Práce si vyžádaly obousměrné přerušení provozu, tramvaje tak nejezdí v úseku Olšanské náměstí, nákladové nádraží Žižkov. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Závody světového poháru ve veslování i v roce 2028. Domácí svaz informoval, že na dnešním kongresu delegáti přidělili vrcholnou akci Rakvicím. Labe Arena bude hostit i následnou dodatečnou olympijskou kvalifikaci.
1: Signál Radio, počasí.
2: Zítřejší obloha bude polojasná až skoro jasná, během dne přechodně i obláčná. A nejvyšší denní teploty budeme mít mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na jihu Moravy pak bude až 27 stupňů a na horách kolem 16. Tolik zprávy na Signálu a Blanka Holoubková.
1: Signál Radio. Signál Radio.
4: Jste ve společnosti Signál Rádia, kde nám odbyla 17. hodina. Áda Adam vám přeje pěkný podvečer a hezký svátek Pavlínám. I pro ně budeme tady hrát další muziku z let 80. Mikrofonu se už ujímá Elton John.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Jiltu nám hráli na Signál Rádio. Taky když odejdete znovu, často váháte, jestli jste nezapomněli zamknout. A co teprve, když vyrážíte ještě někam na výlet nebo na dovolenou a nemůžete pustit z hlavy, jestli je vypnutý sporák, zavřená okna a vypojená žehlička ze zásuvky. Nebojte se, je na to jednoduchý trik. Stačí si před odjezdem všechno vyfotit a tak budete mít naprostou jistotu, že je vše tak, jak má být. Hlava nás občas dokáže dost pozlobit, ale obecně vždy platí, že když se na to soustředíme, lépe si to zapamatujeme. Proto si třeba já osobně říkám nahlas, že zamykám dveře a mám větší jistotu, že jsem to udělal a nemusím se pak vracet po půl hodině kvůli tomu zase zpátky domů. Pohodový zbytek dne se Signál Rádiem.

0: Hráli jsme si na Signál Rádiu, jehož playlist je nabitý dalšími úžasnými hvězdami z osmdesátek. Zpříjemňovat nám dnešní den budou i například skupina Pet Shop Boys, R.E.M. nebo Whitney Houston. Užívejte si i nadále, teď už vlastně poslední den, osmdesátkové léto.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají?
2: Nenechte se zmást.
1: Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků.
2: A právě ty vám každé všední ráno přinášíme.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online
2: na signalradio.cz.

0: Signál Rádio jsme si hráli Pet Shop Boys a teď už přišel čas zapojit náš jedinečný magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: V rámci našeho Magiče jsme si říkali, že by dnes nemělo chybět takové zvučné jméno, jako je Madonna. No jo, ale kterou písničku od ní vybrat? Rozhodli jsme se dneska zahrát hit Borderline ze 84. roku. Tahle píseň o komplikovaném vztahu patří k těm, které začaly formovat její typický styl. Součástí toho byla chytlavá melodie a charakteristický vokál. Pojďme si to pustit.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Rádio.
1: Signál Rádio.
2: Just a perfect day. Drinks sangria.

0: Pondělní večer máte naladěné Signál Rádio, kde už za chvíli bude mít zprávy kolegyně Blanka Holoubková a po nich bude následovat další skvělá hudba. Těšit si můžeme například na to, že nám tady bude hrát Brian Ferry, Bee Gees nebo Rick Astley. Hrajeme pro vás to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu máme na D1 na 11. kilometru ve směru na Brno, kde kvůli hromadné nehodě 3 osobáků a dodávky měl být neprůjezdný levý pruh. Dávejte si tam na sebe pozor. Signál Rádio vám přeje bezpečné večerní jízdy.
1: Rozhovor Signál Rádia. Další rozhovor nás zavede do Krkonoš mezi medvědy, kteří se sem symbolicky vrátili po 300 letech. Lucka Sinková si bude povídat s jejich ošetřovatelkou Natálií Poděbradskou, která se stará o samce Michala a samici Alici ve speciálním výběhu v Jánských lázních. Mluvit se bude o tom, jak se sem dostali, proč je jejich výběh velký jako fotbalové hřiště, nebo o tom, co dělat, kdybychom medvěda potkali ve volné přírodě. Zajímat nás bude, proč dostávají jídlo až večer, nebo co je to medvědí pamlsek. Rozhovor s ošetřovatelkou medvědů Natálií Poděbradskou si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině. Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Zpráv na Signálu vás vítá Blanka Holoubková, přeji vám dobrý den. Vláda schválila změnu platových tabulek ve veřejné sféře od ledna. Žádný z tarifů by neměl být pod minimálním mzdou nebo zaručeným platem. K tomu by se měly částky zvýšit mezi 5-9%. Jednání budou pokračovat v září. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová. Podle ní by do výdělků mělo meziročně plynout o 36 miliard korun víc. Vrchní soud v Praze dnes potvrdil europoslankyni Janě Naďové 3letý podmíněný trest se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 000 korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU v kauze Čapí hnízdo. Zamítl její odvolání. Rozhodnutí je pravomocné, lze proti němu podat dovolání k nejvyššímu soudu. Naďová vinu odmítá, k dnešnímu veřejnému zasedání nepřišla. Do řady vozů s označením California, což jsou kempingové vozy, poprvé v historii Volkswagenu přibyl model, který je poháněn výhradně elektřinou. Vůz má obchodní název ID California Cruise a jedná se o verzi modelu ID Bus. Nabízet se bude jak v kratší, tak v prodloužené verzi.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražská MHD o víkendu nabídla na lince 19 neobvyklý pohled dvou tramvajových vozů T3 spojených zadními částmi. Naposledy se takový pohled na tramvaje objevil před více než 40 lety. S takto spojenými vozy se cestující možná setkají i během září. Sloužit budou totiž jako provozní záloha, která pokryje očekávaný nedostatek obousměrných tramvají, které budou potřeba kvůli výlukám. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenista Tomáš Macháč prožívá zřejmě nejsložitější návrat po zranění v kariéře. Poté, co prohrál v nedělním prvním kole US Open se 110. hráčem světa, Britem Tobym Samuelem, řekl českým novinářům, že po léčbě trhliny v levé noze stále není na herní úrovni, jakou by si přál. Uvedl, že zatím nehraje ani 20% ze svého tenisu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně i oblačno. A nejvyšší teploty očekáváme mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na jihu Moravy bude až 27 stupňů a na horách kolem 16. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: Pěkný a pohodový večer na Signál Rádio, kde kromě těch nejlepších hitů z 80. let nabízíme i přehled výročí na dnešní den, a to konkrétně na 31. srpna. Proto tady už za pár minut bude kolega Jirka Svoboda, aby nám pověděl o tomhle dni vše zajímavého. Tak držte signál, hezký poslech vám i nadále přeje moderátor Áďa Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máme 18 hodin, 14 minut a to je ideální čas na to, aby nám kolega Jirka Svoboda představil dnešní zajímavá výročí.
1: Společnost vám dělá Signál Rádio. Je tady poslední srpnový den a v roce 1830 to byl den, kdy byl vydán patent na první sekačku trávy. Mám tady pro vás ale i další zajímavá výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2008 skončila platnost 50 haléřů, tehdy nejmenších drobných mincí v oběhu. V roce 1993 jsme mohli naposledy zaplatit okolkovanými federálními bankovkami. Rohlíky jsme si další den mohli kupovat už jenom za koruny české. V roce 1991 byla v Berlíně podepsána smlouva o sjednocení východního a západního Německa. V roce 1955 byl předveden první automobil poháněný solární energií. A v tento den byl v roce 1683 Karlův most osazen nejstarší barokní sochou svatého Jana Nepomuckého.

0: Ryan Ferry nám zněl v reproduktorech Signal Rádia, kde se můžeme těšit na další jedinečné hvězdy z let 80. Mikrofonu se tady například ujmou ABBA, Prince nebo Cher. K tomu se s kolegou Lubošem Dvořákem už za pár minut vydáme na Liberecko. Tak zůstaňte na ladění.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Ladíte večerní vysílání Signál Rádia, kde se na zámek na Liberecku vydáme s kolegou Lubošem Dvořákem.
1: Po návštěvě Libereckého kraje jsem se opět setkal s podivením, že městečko Doksy u Mácháče má zámek. Ano, z hlavního tahu silnice první třídy číslo 38 mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou vidět není. Až při odbočení do centra lze tušit vlevo ohradní zeď šlechtického sídla. Kdo byl jeho zakladatelem je stále nejasné, ale po Bílé hoře se ho legálně nebo jinak zmocnili Valdštejnové, včetně tehdejšího elitáře Albrechta. Ve stínu hradu Bezděz zde šly dějiny svým tempem, až ho Valdštejnové odevzdali československému státu po roce 1945. Jeho osud dospěl až do plebiscitu, co s ním. Dokonce byl odpojen od vody a elektřiny. V roce 2015 ho dostalo zdarma město. Až pak začal doslova povstávat z popela, jak bájný opeřenec. Na zámku jsou komentované prohlídky, celý areál s anglickým parkem z 19. století je rovněž přístupný. Konají se zde tradiční místní akce, koncerty i divadla. Zámeckým parkem je vedena naučná stezka s řadou informačních panelů. Je zde muzeum komiksového čtyřlístku a soch z písku. Luboš Dvořák, Doksy.

Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Večer posloucháte Signál Rádio, kde vás od mikrofonu zdraví moderátor Áďa Adam. Vrátili jste se právě teď z dovolené, ale návrat do pracovního režimu je příliš bolestivý. Už za pár minut si proto povíme, jak zvládnout začátek standardního režimu. Mezitím nám tady budou hrát například Belinda Carlisle, Simply Red nebo Phil Collins. To nejlepší z let 80.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Belinda Carlisle nám zněla v reproduktorech Signál Rádia. Dovolená může být sebelepší, ale jakmile se vrátíme zpátky, jsme ještě více unavení. Důležité je proto začít pozvolna. Obecně se doporučuje nechat si jeden nebo dva dny volné ještě po návratu. Náš mozek a tělo potřebuje nějakou dobu na to, aby dokázal zpracovat změnu režimu. Jakmile se vrátíme do práce, není ideální si toho brát na svá bedra příliš mnoho. Odborníci radí si nejprve vyfiltrovat to, co je nejdůležitější, a zbytek přidávat postupně. Zkrátka stanovit si priority. Ačkoliv to může být někdy těžké odolat pokušení vše vyřídit co nejrychleji, musíme vydržet. Pracování po nocích by pak vedlo akorát k dalšímu vyčerpání. Nezapomínejme, že vždycky se něco pokazí, a tak je vhodné plánovat den na 80%, aby nám těch zbylých 20 zafungovalo jako potřebná rezerva. Návrat po dovolené samozřejmě může zpříjemnit i hudba, a nejlépe ta z 80. Pohodové návraty vám přeje Signál Rádio.

Rock Sex s námi byli na Signál Rádio, kde pro vás hrajeme to nejlepší z dob minulých. Ještě v této hodině se můžeme těšit například na Cool and the Gang nebo New Kids on the Block. Tak držte

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Zdravím vás ze studia Signál Rádia, kde budete moct už zítra ráno opět soutěžit.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: V rámci naší oblíbené hry Ano nebo ne si můžete opět otestovat vaše všeobecné znalosti. Když uspějete, získáte poukaz hodnotě 1000 korun na nákup produktu na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve zdejší farmářské prodejně můžete nakoupit čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také další potraviny nebo kosmetiku, sazenice do vašich zahrádek nebo truhlíků a ve zdejším bistru ochutnáváte skvělé dobroty. Stačí každé všední ráno dobře poslouchat naše vysílání, jakmile uslyšíte výzvu od našeho moderátora, na nic nečekejte a volejte rychle do našeho studia na linku 910 260 910. Na soutěžní otázku pak budete moct odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Zkrátka jediné správné slovo a výhra může být vaše. Držíme vám palce.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno

0: Signál Rádio.
1: Volujete na vlnách Signál Rádia, 20. hodina odbyla a proto už pomalu přichází čas na kolegu Lukyho Bláhu, který pro nás má dnešní dávku signálu hudební minulosti. K tomu nám tady budou ještě hrát například Pet Shop Boys, Queenie nebo Sandra. Adam vám přeje hezký večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pěkný večer z Pet Shop Boys na Signál Rádiu, kde už startují signály hudební minulosti.
1: Signály hudební minulosti.
0: Ze všeho nejdříve se vracíme do 31. srpna 1984, kdy mohli poprvé diváci na velkých plátnech kin vidět Purpurový déšť. Romantické muzikálové drama, ve kterém ústřední postavu stvárnil všeuměl princ, vydělalo celosvětově přes 68 milionů dolarů. Kritici i fanoušci na něm dodnes oceňují především soundtrack, obsahující kultovní hity v čele s titulní písní.

Pokračujeme návratem za posledním srpnovým dnem letopočtu 2003. Eltonu Johnovi, respektive jeho songu Are You Ready for Love, se totiž povedlo ovládnout žebříček Spojeného království celých 24 roků poté, co jej vyslal do světa. Původně z toho byla na Rocketmana poměrně slabá 42. příčka. Obrat nastal poté, co Sky TV použila nahrávku ve fotbalových reklamách.

0: Se srpnem i prázdninami si dáme rozlučku před 8 lety. To měl na benátském filmovém festivalu premiéru snímek Zrodila se hvězda. Režie už čtvrté verze tohoto příběhu se ujal Bradley Cooper, který zároveň stvárnil hlavní roli z Lady Gaga po boku. Z 8 nominací na Oscary proměnili jedinou autoři skladby Shallow. Pro řadu diváků bylo zejména překvapením, jak dobře se naučil Bradley Cooper zpívat a ovládat hudební nástroje a jaká je Lady Gaga nadaná herečka. Mnoho novomanželů si jejich duet vybírá za svůj první svatební tanec. Lukáš Bláha vám z Éteru přeje krásné pondělí.
1: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: Společnost vám dělá Signál Radio, kde nám dohrává Cyndi Lauper a kde už zítra krátce popolední nás čeká další poutavé vyprávění Davida Černého o Praze. Tentokrát se vydáme do Běchovic v rámci Miluju Prahu, kde už v minulosti stávala stará pošta se stanicí pro výměnu koní. Ve zdejších maštalích bývaly desítky koní připravených pokračovat se zásilkami dál po císařské cestě. Dozvíme se, jak se pošta předem dozvěděla, kolik koní bude potřeba vyměnit, aby nedocházelo ke zdržení, jak dlouho taková výměna mohla trvat i to, jak koně nakonec nahradila rychlejší a spolehlivější železnice. Další zajímavé vyprávění Davida Černého v rámci pořadu Miluju Prahu si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu už zítra.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio. Posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Chris Isaac nám dohrává na Signál Rádio, kde se s vámi loučí moderátor Áda Adam. Přeji vám krásný večer. Užijte si ještě další hudbu z 80. let. Bude vám tady hrát například Wham nebo Bonnie M. Tak se mějte krásně a zase příště. Ahoj.

0: Signál Rádio a hudba 80. vás vrací do mládí.
1: This is the story of my baker.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Posloucháte Signál Radio.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: jsou tu Vánoce.
1: Je tu nový rok. A s ním Honza Beneš,
2: Michal Sliga,
0: Oskar Gottlieb,
1: Jaromír Tůma
3: a Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

0: Jste větrní, posloucháte rozhlasovou hudební diskotéku.
1: Příjemnou pohodu vám všem, příjemnou pohodu každému z vás. Jsou tady písničky s obrazovky.
0: Rytmus, rytmus.